Decidi ti se propadce studený, prostruješ se na líp. The Voice. We love